Heute steigen ist aber eine neidliche, eine pommersche Hutschbne Kruch, so Reihe wie Halberstadtsche. Damste, was ich bitte bischele, gisch Saraya Kruchwort Jonah Cage, da bist du. Gerade mein Breitsch Komponist, se sei schon ho letz dotka, a wun je tutun kuchen hapisa, a tun reka, jenges se wieso, tak pomau, gaisch jenes možno, a tutun kruch, wo podje, wirtsche mi, reihe so 640 lit, to reka, we litsche 640 budget to gekunze, 2000 a jen, jes so započauer biskač, hat schon nicht biskač, znanome naschim zmysle, ne možeme rec, preni zvuk je so to zaro, a nitko smy pola sydna toho zvuk, tu nie so čera zapiskal a vyšče vyš to, tisace ľudí šu přiladovali. Vyzo tam v cokvi, ale tyž přes livestream, kýž je so vúsoval, sú celý svišeč tuté a, kýž je so čera zapiskal a netko sa so najpada raz mesace čakaj a menice za 14 mesacov so přichodný zvuk přidruží tutém kruchu. A kaž prajena, že 2640 so tutun kruch reje od nás, to nikto jac znamenča tu konc, doživič nebude.

0: Sweet Home Łużyca by tle tešlo. Ešte také rané slunčné rodence zase očakujeme. To bude krásne lečné deň, ale netko najprv raz podadáme, što dáva všetko nuho. Menujúce na pol šeščich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nowa szulska wiednica serbskie zakładnie szule Krosčicach je Hanka Vočarjowa. 35-letna kozarčanka nastupi tute miestno hižo 1. augusta. Z tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva szule przez direktorov druhých serbskich zakładnich szulov. Kajž krajne zahriad za szule akubvanie dale zdjeli, nieste za zakładne szuli Budyšinje a Ralbicach w upisanske procedurje jeszcze zakončeni. Tohodla przepoda krajne zahriad przekodnie nadawki szulskoho wiednictwa Ralbicach Janje Hančikuj a Budyšinje Aleksandrie Vauče. V juliju je Horni Łużycy 6 předov začo za doromady dneče 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kaž agentura za dživo na naprašovanje z dželi, by to trošku viace nových přizivinjů hač před měsacom. Kelko firmu potom opravdže za svojich přistajených statny penis za krotko dživo užíva, vy agentura pak hakle trošku pozdišo. V měrcu by to 1 až 6 časa

A padam na celé aktuálne stavode ve Łużyskich rekách. Tu nie dále spadnú. Dežde sme mieli dežde v zajšových dňach. To nie je celé dosahovo, tak sme dostali od krajného zárada za obsvet informácie. Budešine jedre sprevia stupia od 30 cm. To je pak skere úzače. Šo, što je do Čorného Halštrova beží to reka 7 od 9 peglov, ki so tam meria maja celé jednore pše, malo vode, reka tam celé jednore pše, malo vode do Čorného Halštrova pšinja. Tež příchodne dne ne upada lepe.

0: No dobra, na čmičinu pošešči. Zohodži so jenička stavi zna 8,5 leta a dlije povedač. Klinči trochu zatem zo ce, če nechtu knore meč kusk za do tlavirnone, abo ga dobi tojič. Ale tajke nešto mame, pola nas v serbskim rozo so napšikvat. Janek Vočo rozpravja vo dječacem usovanju, kiž dota žaneho konca nima.
1: Kujde štvrt granom, a to je život 8. mirca 2018, doživja dječi dodom, kde je malo je drozne filomelosa. Mjoko Brankač, kjem uvod prinjo dnia svoj vus, a vse biti karakter spošča, što je od iš užaduje.
2: Ja sem nekaj 400 kroč, toton filomelosa rečal. To je od iš pitnu v vosu, zom praj, ta visokost, nije tak jednora, kaž pred letami. A to ja mam jenom ten techniku, som buvio, zo to šetco ešte beži, to je šno pitnú, to je najväčšie vôžanie tún vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, tún Filomelos byl, tež nebe jeho mielko takhle s celým čevom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džensnýšieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žortne na nás človeku a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tyž ľudžo privátne nareča.
2: Tožno je jara, každým praj, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, ať si peněz vůbec, ale on žádná vat záde, šinče, vy to ještě tu knes Filomelos. Hej, tu tady jsem, to bude fajn tak činíče, a to bude, tu kompliment já ráde přijuzám, a přes drohu vězo tyž, hej Filomelos, ľudžo mě spoznaja, ale tyž nespoznaja. Já to tím knes Brankáčk, abo v tým, no, já běžu se zvěcerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomelosa čerstve, žortne a napjate leží ve rukách dve u koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznova pedagoguka a tež expertka ve čitaniu zvierečích sledov. V zajšuch letach je za serbský rozvoz tež již o druhé seriále písava, kýž v abo vo přírodži jednachu, kýž listná mruvia Lilo, Krejni Bracia, abo Janka ze sedom dybkami. Tuto vysovanie miestem dávno v archíve rozvoza Drýmaja. Mala drozna Filomelos porno tomu jej a cilvému týme hač do dženstnýšeho veselovo bradža. A propos tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Džakovano jej je Filomelos prave žortne serbský ptačk. Ona staví zničky sovu písa a je ze všeho spočatka tež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že an posunne převož byl, to tež nebe šlo. Trebame náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam abo jednu ideju bule utvorju a druju preču ostaju, no aj potom to tež Antje napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na te dny, když Filomelosa písam přeco jara veselu, dokež môžu to bude kreatívna byč a mám hižo miestem bevuchu, kak to Mirko Filomelos praj.
1: Andrej Keščcenej po boku je Madlenka Šoučic, spočatne režisérka, miestem rečnica riadu a má přeco vúšnu polepšenku za text. Tu iš dženca Filomelosi, abo lepe prajene týme Filomelosa, vele zboža za 400 vúdače. A vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drozne.
4: Frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
5: Je hodinu dlje žive.
0: A nedom je on naređe nas, Filomilos. Tuče, jenoš išće, niko tremeći ne dočakać.

0: Philomelos. Dirdam dejstva Marvie Drozene.
1: Kariana Litschna Vuka. Oh, krass, nje. Ach, Schuje, do Kalschkuli, ja, ladam. Je wszo pisane, a. Oh, Moskota.
2: He? Če hodla Moskota?
1: Na, de štupo v cebe ham. Travički po mojim brjušku zjedu, a. A Moskota, ja.
2: Oha.
1: Znajmenša. Je dženca tule na lečni vuce, vjacelus, hač na rejach. Tamle flap-flap metečka, tamle zum-zum hana, a všude skopčki a švjače. Miso hiža vjači, tak husto každjegu tule strovič. Ej, bones dias, ej, pomebo, ej, bučku alene, ej, moši, a namaste.
2: Vopravdže, Vuka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektu.
1: Ah, oh, když tež ešte svoča. Kaj štule? Abo tule? Stop, to je vosa. Tu račo nje zežeru. Nic som nekao nje.
2: Filomeloso, to ne je vosa, to je pauk. Když jenaš kaž vosa vupada.
1: To, ho, noj, tjo. Pauko, se so podamo spytą przedrazčič.
2: Oh, myslu si, že se pauka nekomu před nosom šlapnou.
1: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie. Ale vole so nehýba. Vupada skýry kajš. Vopeno. Ale te voči, také nešto ešte husto vidžal nesem. Kajš taký monstro skopčk. Také dole klíbore pak tež má.
2: Haj, to je Nögawa. Nemse Gottesanbeterin. Pulse modliška. Ona tu te pauky, kýž vúpada jakéž vose, tež ráde žere.
1: Po polsku. Przepraszam, pani. Ja sem spíšnejší byl, srdečne. Ečebeče. Tutla môže so ešte kusk modlič, prošu. Zapraszam do modlitvy.
2: Na. Nie buď taký hubatý na Nögawu. Ona ráda raz kusnú.
1: No hej, tak sprostne na kaj štát tamhle sedí. Nemôže mi ani kusniť.
2: Nekotre Nögawy svojim mužikám samo po porovaniu vovu odkusnú a ich dospolnia zežeru.
1: Oha. Najprede. A potom ham.
2: Hej, celé práve.
1: Bo. Ach, víš ty, ta vůka je vůlka dost, já můžu se tyž tamhle záde rozladovat.
2: No, druhé vůky mají tyž rejane blečky.
1: Vůvu, odkusnič, tyhle se mučí a mi nedám mozleta já. Čest, paní Nögawa, meso.

0: Celé aktuálne boky sme dostali ešte z nástupa Wopcat. Kejžvu ľubí ľudžo, ký sa podajá do Budyšina mes Zejicami a Lénom je droha zašlána. Tak daleko naše informácie sme dostali úne informácii od Pšiposúcharia mes Zejicami a Lénom je droha kompletne zaurená. Ľadače, že tam jen druhý buď si pýtače, ale kešprene kšižovaný što ve Zejicach je ešte sobodne dorika potom eventuálne přes autodroho ječie liceče alebo přes Kroščice. A što je policia hovak ešte nabliedže mila. Katka to vie.
1: Polícia z G.
2: Pukina v obruč je v útoru připoutnú kniazbožu na autodroze 4 smier Zorelc ve vysokosti Votjesta Budyšin zapad vedva. Bie to predku napravo při takým vulkým nakladným auče bez připovišaka Marky Scania. Podľa jeduce VW na levej čarje zjedže přečivo karkasy a auto bu obškodžené. Cokuna škoda na nakladným auče a VW 7500 euro. Vodža Renota je v útoru večer po všem zdaču kolesovarja Budyšine převičal. 22-letný ječeše so svojim kanguom na mužakovské droze z Borka do smiera na nuckone miesto a coše napravo odpočič. Přitom dojnže k zrážce z 21-letným kolesovarjom. Tutun přinže zranjené do koronie vietná škoda 2000 euro. A krutky v okomike dosahol možnú pokradnič a to ve obchodže pri Úžiskym námestče ve Vojerecach. 7 až 60 letná je jej dobokú skrutka předrastčaný stiehovostova, zo by ve obchodže ešte po dalšiu drastu šva. Tunde v okomik v Úžichu Paduchojo zo bychu možnú rentnorky z tožky pokradnili 10 euro za chusobu, dalšie osobinské dokumenty abo peněžné kartky pak nesú nás božo pozibili.

0: Naposledy mi je, a to máš jitkenu ještě za nás, Katka Pepelec.
1: Srpský rozvoz. Pojezdče. Studiu Katka Pepelec.
2: To má raně. Nowa šulska vjetnica serbskeje zakładneje šule Kroščicach je Hanka Vočarjowa. 35-letna kozorčanka nastupi tute mjestno hižo 1. augusta. S tym zakonči so 5-letna doba zastupnistva šule přez direktoru druhých serbskich zakładnych šulov. Kajž krajny zahrad za šule akubovanje dale zdžili, nejste za zakładne šuli Budyšinje a Ralbicach v upisanske procedurje hišče zakončeni. Tohodla přepoda krajny zahrad překodnje nadavki šulsko vjetnistva Ralbicach Janje Hančikovi a Budyšinje Aleksandri Vauče. V juliju je Horni Vožice 6 předov začo za dohromady neče 90 přistajenich krótko dživo přizivivo. Kajž agentura za dživo na naprašovanje zdžili, by to trošku viace nových přizivinju hač před měsacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajenich státne penes za krótko dživo vůživa, vě agentura pak hakle trošku pozdišo. V měrcu by to 61 předov začo a 900 ľudí. Většina by v předživacom přemysle. Loni samstnom času by nemali dvojce telko přistajných regionie v Krótkodjele. V dželách západne Hornie Vožice je včera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnova. Miestru im ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nebelčicach. Potrechene by niečo 2000 domiacnosťu. V biu dopodňa pak bych učeže zase zvuporečené. Kajž zastaračel Sachsen Energie zdželi, miachu milinie vysuči kamienskie přepinárnie. Příčina by najskere, zo sú při tvarských dželách blízko Bočnice milinovod vopškodžili. Tvarske dživa při novom vosadnom domje Radlubin v Ralbicach cia poslední fáze. Kajž v obkruči vosadne farost, če

0: Na, je silne rozmnoženje modrih algov. Kajž zarjad z džili su pši kontroli s dobom zvistčili, so je voda tukvilu kitro mutna. Tež budeskim spjatem jezoru maja dale čeže z modrimi mokricami. Tam bih ju hižo pšet nekotrimi tudženjemi varnovali. Kontakt z jedotimi algami može šelake strovotniske čeže zavinovač. To bih ju povestče, kotrež namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Nas očakuje svunčni džin tiž s nekotrimi mročelemi, tute potekim ve votminje, prevažne vostanje suho a to pši cice či stopnjah. Juce kajštiš kunste džinja vostane dale pšečenje a suho, juce spadnu temperature na 26 stopnju, potem pak zase stupaja.
2: A to bolo nam ešte na počerúne, som to predejžo rek, my se zejcami a lenom je puč zašľané, tam ešte nezbožo, kaž prene puč je začinené, to dobyče si objestku pýtač, ale kukové, tiež tam přes ves nemôže či ječ, deleka od mostač, kmenkec kieškam je tiež tam puč začinené. A jeli ište nešto vidieče, nekajke hačine, abo tiež brzkače potom nás ráde zazvonče, budeš in 7400. Abo dalša varianta, písače nám přes našu app MDR Serbia, celé jedno přes chat a potom to spíšne vozivíme. Na stým je 4 po menšinu dodom po napo 7.
1: Serbský rozvoz.
2: A nám zaspíva Milena Vočarec.

0: Jochen Flassbart, nach einer Aktie geplant, beschätzt ihr es müsse, dass es das einmalige Kupa da tut, wo eine Ujitze Kommunach, steigt im Konzept um das Schgit, beschätzt wissen, mit Temperaturami, Aischiami. Bei der Gimkatka, heike Kupa da.
1: Es ist dann ein Rass Rosswaschu, statt eike Aktie ist geplant, dass ihr hat so ein Bobrauami je. Neprede du Stelko, Ritschu na tut im Misten, wo Naprauach, wie Mistsche, anitz Nausach. Mister, Bosta, ja, Botek im Deikich Planach, Gakzeja, wobit Lerio, pschet Horzo, du, as Wunsam, Schgitatsch. Napisa, ja, Gottre Naprau, maja Planuan, aviso, a da jara wajne, Gakmiwo, so toscha Sapfacic.
0: Ja, Stobu, seine Gottre Mister, honi Wujitze, Wusledjene?
1: Jane Mist dort deike Plan nimmer.
0: Okay.
1: Alle sorels avoyeretze zetti klitu deike na stage. Nella Dajonato wops der jednotliwe na prawe, sorels buduji na shitawa, maja siaune studnia, spitne vodu, gamien steiko planuje, a deisch we voyeretzach existuje jo plane sato.
0: Dere alle siauna bitna voda dauno jako na prawa nedosa. Stocinic, disso beton, a shit, murie mistach tak wotschopla, so leden wir udjaschisch. Stomu ja Kommune to činic.
1: Was ebe žitava a gamiens, zeti jace stomu miestu sadžič, viace zelen dosrič miesta pšinješč. S tem maš tam viac kutka. Nimo toho postaraja so rostlina, was ebe tiš stomu voto, so so vokvodži, šako vudim ja stomu vodu.
0: Klinči jako by kužda Kommune hižo o napravach přemyslovala.
1: Nimale, lubiski miestčanost a napríklad meni, so je miestče dosť šponine vozelenie, a meni so s takimi tvrdženiami vo perióda hocete jenož panika šíri.
0: Ok, tu už môža komune sami rozsúdiť? Hač, so tým mi venuje, alebo tiež nic?
1: Aktuálne haj, ale to môže sa pozrieť zmeniť. Všetož zjazkové zákon, ktorý přimierenie na klímu postaje, so majú 6 zjazkové kraja, hač to z počátka 2027 strategiu vúdživač, kak cieča sa na miniatú klímu přimierič a na ňu reagovač. No a hač kraj potom tiež kúždu komunu namovia sa s tým zabierač. Sakska nie je so ište rozhodžíva, hač je nož v okresam, ale tiež všim komunám taký strategický plán nenapôži.
0: Po takým facit na viace miesto Horné Úžice so kutne s napravami za škyt přečo extrémne horco, če zabiera. Hač budú to v příchode šitke komune činič dobeč, to Sakske knižostvo ište rozhodžívo nie je.

0: Dobre, dzieci, ja mam niečo ešte za vás. Dženca je štvotka, to celé vážne termín. Menujce, jeli niečo dotáť naše horančko svišeli, mám tu ešte raz úrezky za vás, kečbu?
1: To je kulvate,
2: to je ty ruškate.
3: Tam pa nesmia převede dzieci ore hrvaky nrovadže prasne.
4: Tam si celé pero přičinené.
5: Tam je zasmyk. Stumu dženc, hoka skakať sa so tie rekať.
0: Kaj dženca, dobiče vašu otmovu hižo nam posvač, najjednoduše to, že tyž netko upodži vešte, o čím tam rečíme, zo posveče nam mailku na serbský program @mdr.de a po dalša varanta nedomše stronu MDR-a celé jednore tam poladač a tam môjete si menujte tyž kompletné hodančko hišče raz naposkač, jeli si nešte hišče celé vešti. Ale kaž prene, dženca, celé spiešne posvač a potom môžete sobotu zonič hač šče dobeli sobotu v Dundaku menujte vozvíme do večera našeho hodančka.

Mir hat der Tag, so sind wir mit dem Konstitutionär, hei Braue Lecho. Das ist auch nicht ich, Sarah Duanja, aber du im Nibium, wo bitte, ich hatte mal Nico Tritte bis auf was. Najprej pa knjižto za Džiči, muzeju zapadne Užice smidža si Džiči. Dženca, od poponu dojmaj, obladač, što še ovak nihtu v muzeju ne vidi preparacijsku dživanju menice. Tam možete si obladač, kak so zvirata preparuja, a so za vidomostne dživo přihotuja. A netko, po tvojem nebijom je Dženca v čornom komcu znova kino večo, a to pokaza so das kanudes manitu, a juce večo tam to samsne drega znova kino, ale druhý film menice LOL 2DIPK 0. Smolarec knija ne predstavi so Dženca večo nova knija, je to premiera knjih dotkanja s autorom Milanom Rabalom a ilustratorku Petru Švarcom. Dženca večo na posmih to je, potekim knjiža premiera knjih dotkanja Smolarec knija ni. A tiež leca, prosia za so biosférovom rezervácie hodne Užiske hola a hate v Stroži na kino v večo v Leču. Prini je júce večo, a to ve 8 s filmom Ganca halbo brudo. Srbská dekanátna modžina je tiež leca na zromane vúdet prosiena, ktorýž bude nedelu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špovjov pola Hamora ječ, kdež bude zromane nešport a nejší cirkvi. Přizamkne so čomikovanie z Čelna do nového miesta a zajímce mení sa háč do pondele, 10. augusta, to je příchodná pondela. Online přizevič, link na magače najjednoduše na strone www.dipkposol.de. A pokukneme na konc týdňa, sa na nás večer vesne svedže na to piatky, že s vúbeďovaniem vo nových oborov, potom hraje DJ Romano, v sobotu maja mezdrujem kickerové turnier a večerovi za znova rie. Nedžuli je potom popodňu program za ušech, zdobo môjte si tamtež oldtimerov obladač a na ponovenej kielovanskej čare kielovač.

0: 400 razov filomeno srano v srpskim rozo. So, dženca, svičime tu jubilej v dženčnišim vusovanju, aj poprom však je nepšeradži svoje največje potajnstvo v osebe nic, držže v fantaziju, ale za Mirko Brankač k našu malo drozno filomeno sreči, što mestem tih 8,5 letach vusovanju tejši žob bytneli. Dženca, máme kašprene v rozo svoje jubilej 400 vusovanje tutoho dječaceho zeriala. A što dživodželník Mirko Brankač k svojemu Filomelosi přije?
1: Ja si přiju za Filomelosa, že on jara vysoko ještě může léčeť, za menča 400 kruč. No ja, so dokud on léčeť může, dolají mu například měsačk, abo... Also denke nicht an nicht Science Fiction, alle da nicht nicht schädne, alle Junu, so so bei Genseter Motionos Data. Halbwax, man mal nasche jednere Thema, bschim wir mir richter da Thema, ja, chim sei mal schon.
0: To je náš Filomelo, z ženy nima došť, a najračo ešte na mesačk, tak my ju oznajeme kúže ráno a týždeň sa ráno zase má podavíznu za vás. A to riane tiež však, přes tuté leta je samo přísvova unama, kao náš Filomelo, kaž napríklad tuté, haj, my malé jenož to činíme, večímž sú nám te vulke příklad. To si môžem za sebe žeržeť.

0: 16 menšinou posede mich je. Když se ve Ukrajinu dovoluje všetko lere, když můžeš nekotre svoje tamnější reči. To je teoria durie a vůtrove to vám ničo nového nepovídá. Všivše měsa Andrea Kisce nadživava, kelko je jej, je kusk češtiny pomalo, jako je si do Prahy dojiva.
1: Započala je so to hižo do odjezda, jako sem svoj kufor českému busovému šoféri dala a jeho z dobrý den postrojila a svoj liščíkový QR-kód na šmuradku pytala a komentovala z nevím, že rune je. Jeho mezvočo je so ujasnilo a je minil zo vůbirne čistý rečo. No, sem si myslila, že není sem reč pravě vukva, tohle sem so dobila tiž převineč rečeč. Můžu nikotře floskle a vupomám si ze serbštinu, když po vůrekovaniu kusk čanu. Dívám jenice na to, že so mi žádné polské vobrote nuc nesunu. Ale Bůh samo za svůj serbsko-český svojanský esperanto po takým neoficiálnu měšencu tiž práze s posměvkom pokvalena od starších předavákov abo pinčníkov vězo húštíšo hač mučích. Tuči sú potom toleračo chceli jenče si rečeč, ale totla si mila dubianej v uši. Nikak je to po takým švozes, pospytam to po česky. Haj, samomoda žona při kase za tikety za račin je mi rozumila, jako si mi rozkvadla, zo sme lužisce Serbia z Nímskeje a národná menšina, ale vo serbskim seminárie při Karlovom mostče nie je ničo vidžava. Bie pak dospone zaorena, no a to je jenož, dokud sem našu mačoštinu trošku přiblížit spytova. Ani kuska perfektne. Drude pak dosaha nešto proce a zmužitošče za malé veselo a môže byť snač samo nástrok, zo so druze on nami informuje. Tuž nebojče so, viace hač nerozumič, vás nebudu.
0: A to však je tež dobrá příčina to, až vúspytať si do Českie doječ. Nedom za hranicu však máš krásne pučovanské štiešky. Abo tež, kajšie to moja kolegyna Andrea Kisce načinuva. Cítiš zásoraz do Prahy do stolice doječ tam.

0: Sećamo čama, pšeošo znata štučka, Mirko Brankačka. A tu te sećamo čo je suza so popuču na našich polach. Preda rune sme rečeli o starých modelách, kiš nesu ani ište kabinu mili, kak su potom vupadali, co je zaprošené a so večo moli jenoš vukopač ve skale abo tež v Pieskečanskej vulovej jame. Alois Handrik sa serbských bazlic je o tom rečal. En dejarským času su to popuču byli tež kaž dženca hodžine do ve abo na mašinách sedeli. A potom je tiež boží, že samo novší model, šišo, fortschritt, oni teda rekali E516.
1: No sme boží, že E516, sme si spôsobne samo pasli nekajke ponojčky z vodu, nuc stajali do kabine, zobo so tam tu povietok, a to ešte nuc duo, zo so to trošku vokvodživo, a vod tu povietok so trošku vomáčal. To by samo na sebe tie jenčke, že sme to šanco mili.
0: Aj ničo ze sklímovej připravou, kaž ženca z Rene Nucka sedíš a šo vidíš a máš to jara příjomné. Tede sú se dobili sami pomáč a sú špravené sami, tajč v tých kabínach všeleké vždycky si tak ščínali zo znajmenša kvílu po tutých temperatúrach a vši takých lečných temperatúrach vúdžiaža na tutých vúľkých mašinách vonka ve sluncu na polu, kaž to teledne zase vidíš.

0: Dennis Wenzel je nám zaspíval tu hanitko je na 8 čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Nová šulská viednica Srbskej základnej šule Krusčicach je Hanka Vočerjová. 35-letná Kozarčanka nastupí tuto miestno hižo 1. augusta. S tým zakončí sa 5-letná doba zastupníctva šule přes direktorov druhých srbských základných šul. Kaž krajný zariad za šule a kubvanie dále zdieli, nejste za základné šuly Budešine a Ralbicach v upisanské procedúrie ešte zakončení. Tohodla přepoda krajný zariad překodne nadavky šulského viednictva Ralbicach Janie Hančikovi a Budešine Aleksandrie Vauče. V júliu je v Horní Vúžice 6 předovzáčov za dohromady niečo 90 přístajných krotko dživo přizemivo. Kaž agentúra za dživo na naprašovanie z dželi, by to trošku viace nových přizeveniu hač před mesacom. Keľko firmu potom opravdu za svojich přístajných státne penes za krotko dživo vúživa, vie agentúra pak hakle trošku pozdišo. V miercu by to 1-60 předovzáčov a 900 ľudí. Väčšina v předživacom šemysle. Loni samstnem času by nemali dvojce telko přistajných regionie v krotko džile. Tvarske dživa při novom vosadnem domje Radlubin v Ralbicach cia posledný fáze. Kaž v obkruči vosadne farov Štěpán Delan sú po jednom leče tvára nemali na džin pône v časovom pláne. Tu kvílu sa ešte elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem areálu sa dokonča. Nové Radlubin nastane na miestne dotelnie brúžne farského dvora. Jedno poskoduje tvárenie zmie miestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milión euro. Kun septembra na Domkovance sa vosada nuotva posvičič. V dželách západne Horne Vúžice je včera niečo 2 hodiny dôl milina vupadnova. Miest druhým ve Vorklecach, Rožinče, Smerčaci a Nibelčicach. Potrešené by niečo 2000 domiacnosťov.

Netko vam za vas retoma spokoju u ovom muzeju zapadnije Užice smiđa se djeći dženca od poponu dvimaj. To obladat što še ovak nihtu u muzeju ne vidi preparacijsku dživanju menujce. Tam moće vidjeć kak se zvirata preparuja, a so za vidomostne dživo přihotuja. V čornom komcu je dženca znova kino, večo pod hovem nebjom, pokaza so da skanude z manitu, a juce potom tež to samsne jenoš nove film, a drugi film LOL 2.0. Smalarec knija ne predstavi so dženca večo nova knija, je to premiera knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustratorku Petru Švarco, to je český basnik, spisovatel a přeložo. Bydlia skutkuje ve Varnočicach a je vozivý 12 basnických zbierkov a dalšie knihy. Dženca večo na po 8, potek im knižná premiera Dotkania, a to v budušine tu v Smalarec knijani. Tež leca zase proša biosféru mrazaváče Horné Užijská hola a hate stroží na kino večo v Liču. Prvný je juce večo, piatk večo, potekým večo 8 s filmom Ganca halbo brudom. Dekanatná modžina je tež leca na zromane vulet přeprošená, kotož bude nedželu 13. septembra. Plánovaný je s busom do Špojo, pola Hamora ječ, tež bude zromane nešpo. Přizamkne so čumikovanie z Čelna do Nového mesta a zajímce milí sa hadžo přichodné pondele 10. augusta online přizevič. Link namakače na www.dybkposol.de. A pokukneme na konc týdženia. Sia na nás sveča vesne svedžen. A to piatk, hižo s ubeđovaniom vonovejš oboru. Potom raje DJ Romano, sobotu potom kick-over turnier tam maja, večorie a nedželu popolňu program Zaušech, samo z Line Dance a potom určitež Kielovač na nuvej alebo ponoviny Kielovarskej čare.

0: Tuto štučku mi ráno do usúvania požič. To je se najskýre filo milosť umyslil. Štú je hovak tak šibavé ráno v našim programe. A to svedčí deň za jubilej. Zohodí sa jinička stavizna 8,5 leta a dlie povedač. Klinči trochu za tým, zo ceče nechtu knore meč. Kusk za to klavírno ne, abo ga doby tohič. Ale tajke nešto máme. Bola nás v serbským rozosu napríklad. Janek Vočo rozpravia o dječacem usúvaniu, kýž dota žanného konca nima.
1: Kujde štvrt gránom, a to již od 8. mierca 2018, doživia dječi do dom, kde je malé je drôzne filomilosa. Mirko Brankáč, kemu od prvního dňa svoj vus a osobitý charakter spošča, što je odiž úžaduje.
2: Ja som díky 400 kroč do tom filomilosa rečal. Doživia tiež pytnú ve vosu, ta vysokosť, nie tak jednora, kaž před letami. A to ja mám jenom techniku, som mluvil, že to všetko ešte beží, to je všetko pytno, to je najväčšie vôžanie, ten vôz.
1: A s ním a všimi tými rianými zvukami nebe Filomelos, ten Filomelos byl, tež nebe jeho Mirko takhle s celým čevom a dušu a lutými vúdnymi przlemi predstajal, pod kuždým perkom má hač do džensnýšieho znajmenča jednu ideju a samo svojské přísvovo, s ktorým žortne na nás človekov a naše činky zláduje. A jako tajkého jeho tiež ľudžo privátne nareča.
2: Tošno je jara, každým praj, za dušu, když ty stejš na bankovém automáče, si peníze zvolíš, ale on žádná vod zádeš, že vy to štetnú knes Filomelos. Hej, tu daj sem, to bude fajn tak činíče, a to bude kompliment ja ráde přijúzam, a přes drohu viezo tiež, hej Filomelos, ľudžo mi je spoznaja, ale tiež nespoznaja. Ja to tým knes Brankáčk, alebo v tým, no, ja biežu se zviacerými identitami. Přesvět.
1: Zo vostanu stavizničky Filomelosa čerstvé, žortné a napjaté leží ve rukách dviejú koautoku. Jedna z nich je Antje Beneken. Ona je po povolaniu dživiznova pedagoguka a tiež expertka ve čítaniu zvieriečich sledov. V zajšuch letách je za serbský rozvoz tiež již o druhé seriále písava, kýž v abo v přírodži jednachu, kýž listná mrovia Lilo, Krejní bracia, abo Janka se sedom dybkami. Tuto vysovanie miestem dávno v archíve rozvoza Drýmaja. Mala drozna Filomelos porno tomu jej a celému týme hač do dženstnýšieho veselovo bradža. Apropo tým, dalša koautorka je Andrea Keščcena. Ďakovano jej je Filomelos práve žortne serbský ptáčk. Ona staví zničky sobu písa a je ze všeho spočatka tiež převožuje.
3: To nie je vizujo žine, že ani posúne převož byl, to tiež nebe šlo. Trebame náš serbský svit a když staví zničky jara přepísam alebo jednu ideju bule utvorujú a druhú preču ostajú, no aj potom to tiež ante napísam. To je také dávané a brače. Ja znamenča so na tie dny, když Filomelosa písam všetko jara veselú, dokež môžu to bude kreatívna byť a mám hižo miestem bevuchu, kak to Mirko Filomelos praj.
1: Andrej Keščcený po boku je Madlenka Šoučic, spočatná režisérka, miestem rečnica riadu a má všetko vúšnu polepšenku za text. Tu iž dženca Filomelosi, abo lipe prajene týme Filomelosa, veľa zboža za 400 vúdače. A vám, při posluchariam, viezo veselo, celé ve zmysle malé je drôzne.
4: Le. Štuj so medla menčinu smeje, je hodinu dleje žive.
0: Aj kúž, že štvoc sedem nekajky do domde a vo sebe tejšího Filomelo, zofijské zladovanie na svet a na nás človeko. A to mám nekotre vúrezky abo linky ze 400 vúsovaniu. A to môžeme upraviť, preč to je Filomelo Zofia. Napríklad je on prajo, ja mám môj ščiniara rade, on je nimale tak riane, kaž ja. Abo druze môža obleto zestarič, ale ja a dječinic. To šo sú svoja Filomelosa, kýž nás kašprajne ižo přes 8 let převodža 8. mierca 2008 na čebe prine usúvanie. A přeco ešte má on došť ráno za kúže štvrtk s nami stavač a do dňa startovač. A s tým je Česač menšinu do 8.

Deště potom svoje cigarety ukurili. Ze se Micha on cežo, kaj šunto nám hůne zaspěl, potom hoče si dalšiu srbskou hudbu lubič dať. A na Vikingec nám zaspěla. To tež znáte o subotkolátu v srbském rozhlasu. A tež to znajeme Ralf Busi. To šokáš, Prajene, hadžo, že večer ještě našim programem.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozene.
1: Kariana Litschna Vuka. Oh, krass, krass, krass, krass, krass, ne? Ach, Schuze, Dokalschkuli, jala dam. Je wszo pisane, a. Oj, se zala Voskota.
2: He? Če hodla Voskota?
1: Na, deš tu po vuci biham. Travički po mojim brjušku zjedu, a. A Voskota, ja.
2: Oha.
1: Znajmenča. Je dženca tule na lečni vuce, vjacelus, hač na reach. Tamle flap, flap, metečka, tamle zum, zum, hana, a všude skopčki a švjače. Miso hiža vjači, tak husto každjegu tule strovič. Ej, buenos dias, ej, pomebo, ej, ej, bučku, alele, ej, moši, moši, a namaste.
2: Vopravdže, Vuka je živa, šo švoči a boči, šo je polne insektov.
1: Oh, kaj šte si šče svoča? Kaj šte tule? Abo tule? Stop, stop, stop, stop, to je vosa. Tu račo nje ze žeru. Nic som ne kao nje.
2: Filomeloso, to ne je vosa, to je pauk. Kiš jenoš kaj vosa vupada.
1: To, ho, no hoj, tjo. Pauko, se so podamo spytao předrazčič.
2: Oh, myslu si, že se pauka nekomu před nosom šlapnou.
1: Hej, na mne láda také väčšie stvorenie. Ale vole so nehýba. Vupada skere kajš vopeno. Ale te voči také nešto ešte husto vidiaľ nesem. Kajš taký monster skopčk. Tajke doje klibore pak tež ma.
2: Haj, to je Nögawa. Nemse gotesanbeterin. Bulse modliška. Ona tu te pauki, kiš vupada jakaj švose, tež rade žere.
1: Po polsku, prepraszam pani, ja sem spišniši bil, srdečnje. Eče beče. Tutla može so išti kusk modlič, prošu. Zapraszam do modlitvy.
2: Na, na, na. Nie buď taký hubatý na Nögawu. Ona ráda raz kusnú.
1: No hej, tak sprostne na kaj štá tamhle sedí. Nemôžeme ani kusniť.
2: Nekotre Nögawy svojim mužikám samo po porovaniu vovu odkusnú a ich dospolnia zežeru.
1: Oha. Najprede. A potom ham.
2: Hej, celé práve.
1: Bo. Ach, wiesz ty, ta Vuka je wulka dosť, ja musu so tyž tamle zade rozladovať.
2: No, druhé Vuky maja tyž riane plečky.
1: Vovu, Vodkusnič, tyhle so muči, a my ne dom ozleta ja. Češť, pani Nögawa, my so...

0: Hast du mir? Na, Bojovicic.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. Nur Schulska Vietnica serbskie zakvatnje Schule Großčicach je Hanka Vočarjova. Pečacicečiletna Gozarčanka nastupi tute miestno hišo 1. augusta. S tym zakonči so pečletna doba zastupnistva Schule přes direktoru druhých serbskih zakvatnih šulov. Kajž krajne zahriat za Schule akubvanje dales čeli, nejste za zakvatnje Schule Budešinje a Ralbicach v opisanske procedurje hišče zakončeni. Tohodla přepoda krajne zahriat překhodnje nadavki šulskoho vjednistva Ralbicach Janje Hančikovi a Budešinje Aleksandre Vauče. V juliju je Horni Vužice 6 předov začo za dohromady niečo 90 přistajených krotko dživo přizivivo. Kajž agentúra za dživo na naprašovanie zdželi, by to trošku viac nových přizivinio hač před mesacom. Kelko firmu potom vopravdže za svojich přistajených statne penes za krotko dživo vuživa, vie agentúra pak hakle za trošku pozdišo. V miercu by to 1,6 předov začo a 900 ľudí. Väčšina v předživačem přemysle. Loni samsnem času by nimale dvojce telko přistajenich regionje v Krutkodžile. Tvarske dživa při novom vosadnem domje Rad Lubin v Ralbicach cia posledni faze. Kajž v obkruči vosadne faro Štěpan Delan su po jednom liče tvara nimale na džin pounje časovem planje. Tukvilo so išče elektrika doinstaluje a dživa na vonkunem arealu se dokonča. Nuva Rad Lubin nastanje na mestnje dotalnije brožnje farskeho dvora. Jedno poskoduje tvarenje zmije mestno za 80 ľudí a pvači dohromady 1,1 milion euro. Kun septembra na domkovance se vosada nuotva posvečič. V džilách zapadnje Horni Vužice je čera neče 2 hodiny duo milina upadnula. Mjezd druhým ve Vorklicach, Rožinče, Smerčaci a Nebylčicach. Potrichene by neče 2000 domjacnosťu. Vybiju dopodnja, pak bych učeže zaso zvuporedžane. Kajž zastaračel Sachsen Energie zdjeli, mjeru mylenje v Suči Kamenskije přepinarnje. Pričina by najskere, zo su při tvarskih dživach blisko Počnice milinovod vopškodžili. V Mužakovje su džile Pyklorovoho parka dukvilu za vopetovarju zaurene. Nevedro je tam vutoru večoš dome vopškodživo a poalivo. Dučasnje je jenoš areál vokor nuoho rodu za publikum přistupne. Kaž zaužba Pyklorovoho parka zdjeli, prosuja so najväčšo škoda hač do konca tydženja odstronič. To bych upojestče, kotrž namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje džin, při kotrž so svunco s mročelimi vodmenia, převožne vostanje sucho a to při 36 stopňach. Jutce kajštež konc tydženja očakuje nas storunja, přečelne a suche dny. Jutce spadne žive slepo na 26 stopňu, potom zase stupa.
0: A došlada me na puče, tam celé dere upada tu ohone užice. Žane ačenia, žane beskače nam nesu znate, jedine što mače nas rade zazvoň.

0: Was a menšinu je nedom po napo dživečich. No što je štele dne domsko opušči tomu horcota vonka nimale dych odraze. Horcota nie je nojš nepšijomna, ona može samo jara strašna byč. Vob leto zemre je ve Sakske, neđe 220 ľudí našči ekstremneje horcote. Tohle však žada se v obsvetové státne sekretár Jochen Flassport národný akcijský plán přečuje horcoče. Sme so raz za to zajmovali, kak vúpada tude horní Úžice komunách s takým konceptom za škyt pred vysokými temperatúrami a hýščiami. Potekým Katka, kak vúpada?
1: Hej, snadno najprv raz rozvožu, što telký akcijský plán přečivo horco, če poprom je. Najprv telko, rečo na tute miestne vo napravách v miestach a nic na usach. Miesta postaje potekým v takých pádach, kak cieča v obydleriu před horco tu a svuncom škytač. Napisaja, kotre napravy maja plánované a vizo, a to je jara vážne, kak milo sa to šo zapvačič.
0: A što bu za nekotre miesta horne Úžice vúsledžené?
1: Žane miesto taký plán nima, ale zorec a vojerece cete klitu taký nastajč. Neladajú na to v obstia jednotlivé napravy. Zorec, budeš i na žitava, maja zjav.

Maczelosz przyzutu medre na kino pod tvojim nebiom, to mam nedom dvaj pokivaj za vas. Dženca napšikrat je v čornom koncu znova kino pod tvojim nebiom, kaj včera ižo pokaza so das kanu des manitu a juce mače daljšu možnost si tam nešto obladač menice LOL 2 dupk 0. A tež v biosférovom razováče hodne Užiska hola a hate v Stroži maja taky kino večo. Prini je juce večo ve 8 a to s filmom Ganca halbo Bruder. Muzeju zapadne Užice smidio si dječi dženca od popolne dvimaj v obladač, što hš hovak nihtu ne vidži preparacijsku dživanju. Tam možete vidjeć, kak so zvierata preparuja a so za vedomostne dživo přihotuja. Smolerec knihani predstaví sodženca večo nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania s autorom Milanom Rabalom a ilustrátorku Petru Švarco. Dženca večo na pohosmých, tu je budiš nekaž prajne v Smolerec knihani. Serbská dekanátna modžina je tež leca na zromane vulet přeprošená, kotrž budže nejde do 13. septembra. Plánovaný je s busom do Sprujovjov, pola Hamora ječ, kdež budže zromane nešportamnejšie cokvi. Přizankne so čomikovanie z Čelna do Nového mesta a zajímce milí sa hač do přichodné pondele 10. augusta. Online přizevič, link namakáče na strone www.posol.de. A pokukneme na konc týdne, sa na nás večer vesný svedžen, a to piatky, že s ubeďovaním vodňových oborov, a potom zareje tam DJ Romano. Sobotu maja mezdu in kikorové turnier a večer vizo znova reje. Nedeľu je potom popoludňový program Zaušech. Z domu môžete si tam oldtimerov obľadať tiež line dance skupinu tam zmeja a môžete kielovať na ponovenie kielovanské čare. A samo tam nešto dobeč.

Na příšud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přece ještě někdy s takovou vážností, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živičná často či a čižašťa a živičná často pěš a stržašťa jsou nacionalsocialisty jednab 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

2 august jos et latogo 2015 přiznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodní opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.

Na přísud sind die Aroma v Češem Reichu se žínca přece ještě někdy s takovou vážností, jako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živěšná často či a čižašťa a živěšná často pěš a stržašťa, jsou nacionálzu celisty jedna 500 000 Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.

2 august jo se dlatego 2015 připeznal přes Evropský parlament jako Evropský holokaust opomínský žín za Sinti a Romů. Mezinárodný opomínský žín v opomnišťu Auschwitz-Birkenau každý léto organizuje Centrálna rada se zvězkom Roma v Pelské v kooperaci se Státním muzeum Auschwitz-Birkenau.